svar i seminar. Jeg sa nar, aha. Jeg sa mo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, svar. Steina tvets se nesse kiram. Sena dere mine na prema skiram. Se po svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas,

0: for det som når. Det som når. Det som en boogie, boogie, boogie, boogie, boogie slår.
1: Živjan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.